Novinka. Express FM.

jsme, že spolu máme románek, ale bylo to spíš Leporello. Ani ne tak povídka, spíš článek. Ne Bonnie a Clyde, ale Káťa a Škubánek. Jo, pohádkách pohádka.

Express FM. Sometimes just to blur the lines. Sometimes

0: Brancikovač, Brancikovač, Brancikovač, Brancikovač, Brancikovač, Brancikovač, Brancikovač, Brancikovač, Brancikovač, Brancikovač, Brancikovač.
1: Brancikovač, indurituje. Tam bol tá soka, je Brancikovač. Originál tá DJs, diskotékar z Výhalovic. Ko ja poznám toho Brancikovača, originál, čau, to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná vec, čo je dôležitá, že spieva a repuje, hoď je

Describe my

0: pravý.
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Express. Music first.

0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jar kapsle do myčky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
2: Music. First. Express FM.

0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
3: Ale, co pak?
4: Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
5: Express FM.

0: sídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zemíchy.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
5: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
6: Music. First. Express FM.

0: gorgeous. Novinka. Novinka. Express FM. Let's go.
1: Miley. Bass for

0: soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník,
4: malíř,
3: topenář,
4: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
7: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
1: Express FM.
8: Hudba. Hudba. Na prvním místě.
1: Express FM.
9: Well, it's time to start the show. Lost my heart and lost my soul.

0: už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Skonto nábytek.
3: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
5: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
6: Music. First.
7: Express FM.

0: vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hudba na prvním místě.
5: Express FM.

Tohle je Cage the Elephant, jejich kousek nazvaný Beaches in Tennessee. Máme 10 hodin a 6 minut, zdraví vás po týdnu opět Radek. Budu tady s vámi dnes do 14. hodiny, zítra v nemlich ten samý čas. Hezky česky řečeno. Pohled na dnešní headlinery na internete říká, že lidstvo je zase o nějaký ten krůček blíže svému vyhynutí, tak pojďme si ten zbytek našich životů alespoň užít poslechem kvalitní hudby. Její náplň, tedy náplň programu Express FM, můžete ovlivnit i vy víc za okamžik. Teď už Camo and Crooked, Like I Do. Looking for

0: Jestli dnešní den, tedy sobotu 12. září, kdy mají svátek Marie, čím šim k jejím jmeninám, přeju všechno nejlepší, odtud ze smíchovského Express FM. Nemáte ještě naplánovaný den plný aktivit? Dobře, něco jsem pro vás našel. Tak už za okamžik se vrhneme na první můj kulturní tip. Z hudby vám nabídnu třeba Royal Blood, track nazvaný Ten Over Ten na Expressu.
1: Pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pá. Na kraji zamíchy.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září. Skonto nábytek.
3: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
5: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
6: Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je Autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
7: Music. First.
8: Express FM.

Tohle jsou Royal Blood, 10 over 10, předtím Calvin Harris, kterýho jsem nezmínil, s Frankem Oceanem a do třetice se na tracku Slide podílel Migos. 10 hodin a 21 minut, dneska, jak jsem zmínil, 12. září, kromě Marie, má svůj svátek spousta zajímavých věcí, věciček po celém globu, anebo eventů, chcete-li. National Video Games Day připadá na dnešní den, takže gamblit můžete dneska bez uzardění. Já jsem se bohužel ten den vybral už včera, takže já se budu muset soustředit na jinou oslavu 12. srpna. National Chocolate Milkshake Day taky není k zahození. Pak tady máme den, no, takovej triky trošku. Poznej svoje čísla. Já jsem se dneska stoupnul na váhu, takže jedno číslo vím, tudíž i tento den se mě dneska netýká a raději bych na něj zapomenul. Ale pak tady máme velmi zajímavý den, který oslavuje německý jazyk. German Language Day. Takže mezi Guten Tag a Auf Wiedersehen je spousta slov, o tom žádná. Ale já jsem našel to nejdelší oficiálně uznávané německé slovo, které bylo dlouho považováno za to nejdelší, a to až do roku 2013, kdy zákon o dlouhých slovech v Německu, ano, něco takového existovalo, byl oficiálně zrušen. Takže poslouchejte pozorně, to slovo má 63 písmen a zní takhle. Rindfleisch Etikettierungs Überwachungs Aufgaben Übertragungs Gesetz. Pokud nevíte, co to je a co jsem vám právě řekl, tak je to zákon o přenesení povinnosti dohledu nad označováním hovězího masa. A teď se dostaneme k tomu poslednímu dni. Dneska je i takový bjorkový a nebo priznicový den, jak píše jeden z vás, konkrétně Sero. Tím pádem narážím na váš první hudební tip a já jsem vybral ty priznic. Tady jedeme až na Express FM.

Stále populárnější Olivia Mladička, Olivia Rodrigo, The Cure, 11:30 na Express FM. Teď tady mám tip, kulturní tip a pozvánku zároveň, ovšem jenom pro ty z vás, kdo netrpí davovou psychózou. Protože vás zvu na sousedské slavnosti, které dneska pořádá Praha 10. Čili je to spíš tedy opravdu teď pro Pražáky, omlouvám se Plzeňákům, Karlovým Varům, posluchačům v Brně a jinde. To znamená, že Korzo Krymská je opět ve hře 12.9., tedy dnes vás čeká ulice zaplněná od zhora až dolů, hlava nehlava, nebo spíš hlava na hlavě, v tomhle případě v téhle strmé ulici. Veliká ojedinělá událost dneska bude opět žít kulturou, gastronomií a takovou tou soused atmosférou, zkrátka dobře potkáte tam lidi, který potkáváte každý víkend třeba v Krymské. Co se týká té kulturní náplně, těšit se můžete na partu Bert a Friends. Vystoupí taky legenda hip-hopovec a doplní ho jeho kámoš z Verina, DJ Mike T, který má ve stejné ulici dokonce restauraci, tak s tím si můžete dát high five za gramofony, anebo potom jako s majitelem té restaurace za gramcema bude střídat Majka T, DJ Akira. V kafe Slavkovský proběhne romský bešavel. Program je připraven i pro děti. A jedno jméno jsem záměrně vynechal. Tím je slovenská indie rocková parta působící na hudební scéně více jak dekádu. Říkají si Bad Karma Boy. A tady je připomenutí jejich tvorbě a zároveň pozvánka na Korzo Krymská. Iba měsíc na Express FM.

0: Tohle je podobní záležitost z EPčka Unconditional americké party Bravery. Tehle ten track doznívá ve 40 minut po 10. hodině. Jinými slovy bude 10:45. Za okamžik Franz Ferdinand, čili v kytarovkách budeme pokračovat v tracku Take Me Out a hned potom novinka. Na Expressu samozřejmě.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
6: Express. Music first. Express FM.

Tohle jsou skotští Franz Ferdinand, single Take Me Out se objevil v několika počítačových hrách, když už máme dneska ten Mezinárodní den videoher, tak tohle je potřeba podotknout samozřejmě. Před námi The Girl of Your Dreams, což je nadcházející deska, která se objeví 16. října pod tímhle s tím názvem zpěvačce, jež se říká Ash. No a my se na tu desku podíváme prostřednictvím novinky Stop the Wedding na Express FM.

0: Máme období filmových festivalů, alespoň ve světě. Rozjelo se Toronto, pokračují Benátky a proto vás v tuhle chvíli samozřejmě musím nasměrovat do kina. Ve čtvrtek byl den filmových premiér. Veronika Koloušek o tom týden co týden ví své. Prostřednictvím Filmexu se o to své právě teď podělí i s vámi.
1: Express Filmex.
2: Znesvážení bratři Gallagherovi v loni zakopali válečnou sekeru a po 16 letech se slavně vrátili na světová pódia. A měli u toho kamery. Spoustu kamer. Film Oasis Don't Look Back in Anger, který se ještě letos objeví také na platformě Disney+, je napůl koncertní záznam a napůl dokument o odpuštění, plný emocí a to hlavně těch chlapských, takže divák při sledování nedostane šanci být cynický po Gallagherovsku. Snímek sleduje Liama a Noela během monstrózního společného turné, které k naší lítosti minulo pevninskou Evropu. Dokument nabízí otevřený a emotivní pohled na největší hudební událost posledních let a zachycuje jedinečnou atmosféru i emoce, které prožívali členové kapely i jejich fanoušci po celém světě. Přináší exkluzivní záběry ze zkoušek, zákulisí i koncertních pódií a také vůbec první společné rozhovory Noela a Liama po více než 20 letech. Vedle světového turné film zkoumá také hluboký emocionální dopad tohoto mimořádného kulturního fenoménu a připomíná, co hudba Oasis znamená pro publikum napříč generacemi.
3: I just don't see myself on stage with Liam. I don't really want to be going back with the tension. Will it fall apart again? The sense of what it meant to people. I heard you say. There are no words, beautiful people.
2: Do kin míří také povedený mysteriózní a akční sci-fi thriller Hope, který je jedním z nejdražších jihokorejských filmů všech dob. V odlehlé vesnici Hope Harbor dojde k sérii násilných incidentů, které místní připisují neznámému tvorovi. Policejní náčelník a policistka se vydávají zjistit, co se stalo. Mezitím se do nedalekého lesa vypraví také skupina lovců, aby záhadnou bytost vypátrali. Brzy se však z lovců stává kořist. Nic není takové, jak se na první pohled zdá, a ze strachu se rodí nedůvěra, která postupně přerůstá v konflikt mezi lidmi. Události se začnou vymykat kontrole a zdánlivě izolovaný incident nabývá rozměrů katastrofy, jejíž důsledky mohou být kosmické.
1: Express Filmex
4: na Express FM.
5: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz.
4: Express.
0: Do kina chodím jenom na Toy Story a Tlapkovou patrolu, ale tentokrát jsem se nechal zlákat. Půjdu na Don't Look Back in Anger. Tady jsou Oasis a jejich titulka k filmu.

Pražského Express FM, zdravím do Brna, Plzně, Karlových Varů, Ústí nad Labemi, Hlavy, Zlína, Českých Budějovic, Liberce. Tady všude nás můžete chytat skrze vlastní frekvenci. No a potom globálně, celosvětově, skrz internety. Já jsem Radek a máme 7 minut po 11. Tohle je Express FM a teď dohráli Temperature Reverse Psychology. Před námi další společná hodina, kterou vyplní nejen další novinka, nejen vaši hudební tipy, ale taky moje tipy. Nejen kulturní, ale i... No nekulturní asi taky ne. Zkrátka dobře, jste dobře naladěni. Teď už se pustíme dvojici Anderson .Paak a nominantku na Oscara Hailee Steinfeld. Track pod názvem Coast. Právě teď.

0: Irsko-britská spolupráce na tracku Invisible. Tu irskou stranu zastupuje hlavní autor tohohle tracku, a sice vokalistka, zpěvačka, textářka, DJka, producentka, která za svoji kariéru vystřídala několik jmen, začínala pod Jazzy J, až se z ní stala Jazzy. Mimochodem, Jazzy bude příští týden, přesně za týden, 30 let. Single Invisible mimochodem najdeme na desce, kterou chystá Jazzy pro své fanoušky k vydání 23. října letošního roku a bude se jmenovat Peace and Patience. To též vám doporučuji při poslechu Express FM a nebo vůbec při prožití tohoto víkendu. Hladíte Express, což jsem zmínil, ale nezmínil jsem, že za okamžik vám pustím Strokes, Lonely in the Future a nebo Swedish House Mafia, ale Kelly Happiness is so sad.
1: Halo, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
6: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
5: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
6: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
5: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
6: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
7: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
8: Zedník,
9: malíř,
8: topenář,
9: podlahář.
8: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
10: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
8: Více informací na rekbyty.cz.
10: Rekbyty, záruka kvality.
11: Hudba na prvním místě.
12: Express FM.

Tohle byl Strong Slowly in the Future. Já se teď vrátím spíše do minulosti. Včera jsme se připomněli 25 let od událostí, které na dobro změnily náš i váš budoucí život. Zkrátka dobře, včera jsme se připomněli 25 let od kolapsu legendárních ikonických dvojčat, které od roku, tuším, že 71 zdobily panorama města, které nikdy nespí, a sice New Yorku. Já tuhle tu smutnou událost připomenu ještě něčím jiným, nebo spíše na ty dvojčata se podíváme z jiného úhlu pohledu. V únoru 1990, tedy před 36 lety, tam kapela Depeche Mode natočila alternativní klip jako pozvánku, jako promo k vydání singlu, který právě teď posloucháte pod názvem Enjoy the Silence. Tohle jsou Depeche Mode a deska Violator. Vy posloucháte Express FM, je 11 hodin a 24 minuty. Já vám přeju parádní sobotní dopoledne.

Když jsem zmínil sousedské slavnosti, anebo pouliční banger, který se jmenuje rok co rok Krymská, Korzo Krymská, tak něco podobného můžete zažít i o kus dál, a sice kolem náměstí Jiřího z Poděbra, náměstí Míru, ulice jako Záhřebská, Americká, Mexická, Londýnská, Anglická, tak i tam najdete spoustu slavností a spoustu sousedů a taky mraky DJů. Jděte se zatančit. Dancing in the Courthouse, právě teď Dominic Fike.

Někdy stačí opravdu málo, abyste se zapsali do historických análů, v tomhle případě do hudebních, a v tomhle případě se jedná o track Petal, to málo, i když v úvozovkách samozřejmě. Tohle je parta Bubbly U, která kdy se s tímhle tím kouskem vystoupila v legendární pražské tančírně, která se jmenuje Roxy, kteráž to mimochodem pořádá nejenom taneční akce, ale taky dělá něco i pro zdraví. Byť jste se mohli pousmát, tak já vás pozvu na 25. září na přes příští pátek, kdy se koná v 18 hodin další ze série Techno Pilates. Těšit se můžete na to, že si protáhnete kosti, hlavně dámy tam tady chodí a do toho vám bude hrát DJ Techno. Já myslím, že to je nabídka k nezaplacení. Tady je taky nabídka k nezaplacení. Poslech tracku Here to Stay, dvojice New Order a Chemical Brothers. Hladíte Express FM, je za 10 poledne.

Posloucháte Express, je 5 minut po poledni, pokud obědváte, nenechte se rušit, jenom lehce se nechte do ucha cinkat Express FM na jakékoliv vám přípustné frekvenci, ať už nás posloucháte v Brně, ve Varech, v Českých Budějovicích, anebo v Praze. Já jsem Radek, to, co jste poslouchali, byly postupně Youngblood, Charlie XCX a teď už Foo Fighters, Big Me.

0: Opakování matka moudrosti, říká se, takže opakuji 602-604-903 číslo, na který pište SMSky, pokud byste rádi slyšeli nějaký svůj vámi vybraný oblíbený hit, čímž narážem na to, že všechny věci, které vám pouštím, jsou hity a vaše oblíbené, ale nevybrali jste si je vy. Zdraví vás Radek, tohle byla Ketama Comes and Goes, je 11 hodin po 12. hodině a za okamžik vám pustím Lord Greenlight a taky se podíváme na další novinku, která připutovala z New Yorku.
1: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji, jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný. Spěchejte na www.webglobe.cz.
2: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa.
3: Na králi zamíchej.
4: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
6: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je Autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
7: Music. First.
8: Express FM.

0: Tohle byla Lord Green Light. Zmiňoval jsem novinku, která dorazí z New Yorku a konkrétně z Brooklynu. Podíváme se na shoegazovou partu. Ano, shoegaze žije i v roce 2026 a právě i s přispěním party, která se říká Dive. Tahle tak partička hraje od roku 2011 a na poslední říjen letošního roku se přichystala vydání svojí šesté řadovky. Bude se jmenovat Zerp a z ní pochází i track Kid. Tady je naše novinka od kapely Dive na Express FM.
1: Novinka. Novinka. Express FM.
2: Dive.

Pokud jste už někdy slyšeli pojem nabustované kytary a nevěděli si pod tím představit ten správný zvuk, nedokázali, tak teď ho máte. V končícím tracku Kit, naší novence od newyorských Dive, kteří tehle ten track zařadili na svou novou desku, která se objeví 30. října letošního roku. Od kytarovek se podíváme za Adélou, za slovenskou senzací a jejím trackem Ain't in LA. 12 hodin 22 minut. Tohle je Express FM.

0: Tohle je single Glory Box v živé verzi od britských trip-hopových Portishead. Mimochodem, tenhle ten kousek se objevuje na tracklistu jejich živé desky Live from Roseland Ballroom. Ta byla nahrána právě v tanečním sále v New Yorku. Z toho koncertu vzešlo nejenom skvělé video, tuším, že skoro dvouhodinový záznam jejich koncertu, ale taky parádní živá dvojdeska. Teď se pojďme podívat na zevlování, nebo spíš stop zevlování. 20. ročník stejnojmenného festivalu, tedy Stop Zevling, dneska v 10 hodin odpálili na Černiáku, tedy na kraji Prahy. Pokud byste se chtěli jít podívat, cože to obnáší, tak buď se můžete podívat nejprve, abyste nekupovali zajíce v pytli, na web stopzevling.cz, anebo rovnou vyjet na Černiák, kde uslyšíte na pódiu třeba 58G, taky Mojmíra Papalesku v projektu Papalesku 2, znamená, že Mojmír Mirek Papeš, neboli Mojmír Papalesku, hraje v tomhletom projektu se svým synem, který ovládá bicí a perkuse. DJovat bude třeba Poeta, nebo se můžete těšit na DJ Noara, Bujka, Lil Rovu, Five Eiffela a spoustu dalších záležitostí. Jedno jméno jsem záměrně vynechal, a to proto, že se ho rovnou doplníme hudebně. Tím není nikdo jiný než jedna z trojice PSH, a sice Orion. Mrkneme na jeho desku Territorium, která vyšla v roce 2005. Territorium 2 obsahoval single Odkud jsme, kam jdem, kam směřujem, což je taková parafráze na slavné Gauguinovo dílo Odkud přicházíme, co jsme, kam jdeme. Tady je teda Ori, který ho dneska v rámci Stop Zevlingu uvidíte na Černiáku. Hladíte Express.
1: Orion, Slipo, Dena, 2005, odkud jsme, kam jdem, kam směřujem, kam jdou naše kroky, máme na to nový boty.

0: svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
7: Express. Music first. Express

Asi jsem doteď žil pod nějakým šutrem, protože jsem právě zjistil, že Lady Gaga přivítala na svět svého prvního potomka. Tak všechno nejlepší od týmu Express FM tady je. Čerstvá maminka Lady Gaga, Deutsche Runway.

Tohle jsou držitelé Mercury Prize, kapela Suede. I po 30 letech jsou stále ve skvělé formě. Důkazem budiš jejich loňská deska, ze který jste poslouchali titulní záležitost Antidepressants. Ladíte Express těsně před 13. hodinou odpolední s datem 12. Je tady Slater. Single Dance.

6 minut po 13. hodině, tohle byl Jamie T, 3310, předtím Harry Styles, Late Night Talking a tu předchozí hodinu uzavřeli se netě na jejich jeden z prvních hitů Like Motorway, který jsem vám pustil i přesto, že Sanetien se v loňském roce ozvali s novým materiálem. Posloucháte Express, před námi společných závěrečných 60 minut, alespoň co se týká soboty 12. září. Tahle ta hodina opět přinese nějakou novinku, ale taky osvědčené kousky i vaše hudební typy. Jeden z těch osvědčených kousků už hraje právě teď. Jedna z prvotin dvojice Wet Leg, tehdejší dvojice Wet Leg, Wet Dream na Expressu.

0: Kapela s nejkratším názvem na světě YouTube, Street of Dreams, jejich letošní příspěvek do jejich už takhle poměrně bohatého archivu. Ladíte Express, Sabrina Carpenter vás za chviličku oblaží trackem Taste, zazní Cooks Always Where I Need to Be a hned potom váš první hudební tip pro tuhle tu hodinu tady po 13.
1: Ostrava za jeden den? Ale no tak. Zůstaňte o noc déle. S kartou Ostrava Card máte při pobytu na dvě a více nocí výhody a slevy na zážitky, kulturu i dobré jídlo. Bo Ostrava není na otočku, Ostrava je na pořádně. Více na ostravacard.eu.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: KFC ti zase nabízí víc.
5: MacBooky Neo,
4: iPhone 17,
5: laserové projektory,
4: sluchátka Apple Beats
5: a stovky dalších cen.
4: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
5: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
4: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
6: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
7: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
8: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vyplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Hudba na prvním místě.
10: Express FM.

Tohle jsou Cooks, track nazvaný Always Where I Need To Be, jste poslouchali na Express FM. A pokud někde potřebujete dneska být, tak já vám řeknu úplně přesně kde. A to na vyvrcholení Czech Design Weeku. Tehle ten mezinárodní designový festival začal 10. ne dnes, ale zítra. Vrcholí je v galerii Mane z muzeu hlavního města Prahy. A těch míst, kde můžete ještě dnes a zítra zažít 13. ročník, který představí přes 100 vystavujících, včetně třeba absolventů Umprum, tak je celá řada. Mrkněte na jejich webové stránky, tam se dozvíte víc a uvidíte i pěknou mapičku, kam zaskočit. Tohle je JK, nebo Jamiroquai, Space Cowboy.

Tohle byla Jungle, jejich charakteristický rukopis se promítl i do páté studiovky, která vešla 14. srpna. Je to tak, teď jsem se malinko zamyslel. To se někdy stává i mně. Tudor Cinema Club, Are We Ready? Rec na Express FM, kde je 13 hodin a 29 minut. Parádní poslech vám přeje Radek.

0: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90 a Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90 až do 15. září. Kaufland.
3: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník, malíř,
5: topenář,
4: podlahář.
5: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
8: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
7: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
8: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
7: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
8: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
9: Express

Posloucháte Express, tohle byla DeLorean, singla Deli. Je 1:45, já se s vámi pro dnešní den rozloučím a to několika větami o tom třeba, co uslyšíte, o tom, co jste slyšeli. Uslyšíte sami Sam Cruel, Aiko, Why Not Baby, to, co jste slyšeli, tak to dohledáte v formě seznamu. Na seznamu, ne, na našem webu expressfm.cz dohledáte tam playlisty nejenom z dneška, ale z jakéhokoliv dne, na který se vzpomenete, že jste na něco se chtěli podívat, tak zkrátka dobře expressfm.cz. Včera 11. září vyšla spousta desek, mezi nimi můj oblíbený umělec Bonobo. Po 4 letech se ozval s deskou Distance in Static. Ta deska je skvělá, já jsem pár věcí už hrál v Sunday Night Cream a zítra v tom budu milerát pokračovat. Tohle je ukázka z té desky předešlé. Stejně jako ta letošní vyšla na značce Ninja Tune, jmenovala se Fragment a tohle je track Rosewood. Radek se loučí, krásnou sobotu a zítra v 10 se budu těšit, že si mě zase tady na 90,3, co se pražské frekvence Express FM týká, navadíte. Ahoj.

0: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy. Spěchejte na www.webglobe.cz.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
2: Express FM.
3: Hudba. Hudba. Na prvním místě.
4: Hey bitch, I could be a fantasy. I could tell you got big, deep energy. It ain't too many niggas that can handle me.

0: přejete zažít na cestách se slevomatem, poslouchat racky na pobřeží, nechat si cuchat vlasy šumavským vánkem, toulat se uličkami v dalekých krajích, spát se frgály, prošlapat po Evropě sandály. Pořiďte si dovolenou na slevomatu. Rychle, jednoduše a výhodně. Slevomat, to musíte zažít.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Hele, počkej, ještě si skočím do pekařství Hello.
4: A pro co?
3: Pro svoji ranní kávu a křupavé pečivo. Chceš taky něco?
4: Jasně, co mi vybereš?
3: Paráda, mají zrovna mini donaty v akci. Tak si dej 2+1 zdarma pro hezčí ráno.
5: Jsme vaše pekařství Hello. Najdete nás na vlakových nádražích a v pražském metru.
6: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Music. First.
8: Express FM.

Mám chuť na koláče, koláče a potom láče. Napsal jsem chytrý text, vázal ho na koleje. Teď čekám na vláček, ležím a nejsem kreativní. Nade mnou na stejně zaspí otáček, vytáhnu, podržím.

0: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
2: Hugo, Aperole, Fiero. Volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
3: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
4: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník,
6: malíř,
5: topenář,
6: podlahář.
5: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
7: Rekbyty, záruka kvality.
8: Hudba na prvním místě.
9: Express FM.

Express FM. FM.

0: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji, jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný. Spěchejte na www.webglobe.cz.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skutry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Hugo, aperole, fiero. Volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
4: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
5: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
6: Express FM.

0: Leny přitvrdila. V novém Headlineru čtěte otevřený rozhovor o odchodu z velkého labelu i rockovém albu. Mluvili jsme z Yard Act, britská senzace a návrat postpunku. Headliner to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Hele, počkej, ještě si skočím do pekařství Hello.
5: A pro co?
4: Pro svoji ranní kávu a křupavé pečivo. Chceš taky něco?
5: Jasně, co mi vybereš?
4: Paráda, mají zrovna mini donaty v akci. Tak si dej 2 plus 1 zdarma pro hezčí ráno.
6: Jsme vaše pekařství Hello. Najdete nás na vlakových nádražích a v pražském metru.
7: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
8: Moon Club, nejsilovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26. Express.
9: Music first.
8: Express FM.

0: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy. Spěchejte na www.webglobe.cz.
1: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulátor.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulátor.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
3: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
4: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
3: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Music. First.
6: Express FM.

0: Novinka.
1: Novinka.
0: Express FM.
2: Let's go.
3: Miley, Bass Persuades.

0: CZ Doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji, jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný. Spěchejte na www.webgloob.cz.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Express FM.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

0: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Moon Club, nejsilovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
2: Hudba na prvním místě.
3: Express FM.
4: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbity, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbity.cz.
6: Rekbity, záruka kvality.
7: Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
2: Music. First.
1: Express FM.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Fever. Na Express FM.

Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 zvědět.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

better listen.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
2: Express FM.
3: Hudba, hudba, na prvním místě.
2: Tohle je Express FM.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
5: Hudba na prvním místě.
6: Express FM.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Express FM.
2: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Music. First. Express FM.

сусідні. Трапу, можна, то не моральні, але я випадав з криле. Не ситі жанбу, кашли на майстра си футбол з кама. Зажиєш кунг-фу панду. Панда мусили твій клуб, спіш пантау. Нема беги свега, спіш му то планда. Landa, a kdokoliv vinej, když ho vidí hned ví, že s ním není sranda. Ty víš moc dobře, že jsi víc než dobře, a já vím moc dobře, že jsi víc než on. Na chuji bobře, jak barmanky v kobře, máš sex epí. Lasy ti nasypu do drinku celé.